0: Reklama Rádia 1.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Před kapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Bass Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35

0: koncert The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Reklama na Radio 1.
2: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československé